divadlo netečně trčí ze zdi. Velké kapky deště stékají po zdech a mění se v kaluže života a lásky.

proužek cigaretového kouře mění tvar i velikost svýho bytí. Já se ztrácím a je mi fajn. Ztrácím se v temných nocech.